0: Párek staročeský chléb za 29,90. Kámistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
3: Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert, pro každého.
4: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Maxi Výprodej. Dokonalý obrazový zážitek vám dopřeje televize TCL za super cenu.
2: To je mazec.
1: Datart.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
6: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%. Asko
1: nábytek. Žijeme to s vámi.
2: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: cít. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Péče má mnoho podob.
0: Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
6: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
8: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
9: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
10: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
11: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek

0: jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Maximální úspora v Tetě. Akce 2+1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
4: Nový prací gel Cocolino Wonderwash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonderwash. Přepni na rychlé praní.
5: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Jdeš do školy?
4: Tak neporazitelně.
5: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky. Ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
4: To bude na Vinted, zkus se podívat. Mají tam všechno.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
7: Jisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u

0: auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.

0: Sportissimo. Život v pohybu.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K Mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Jdeš do školy?
3: Tak neporazitelně.
4: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
4: Žijeme to s vámi.
5: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: dávce inspirace a poradenství.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, JISK má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro víc

0: Jdeš do školy?
1: Tak neporazitelně.
2: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: staročeský chléb za 29,90. Kámistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90 a Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
1: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90, nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus, tady se svět točí díky vám.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: V datártu objednám
5: a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
6: To byl Richard.
7: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datart.
8: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
9: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
11: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda. Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
3: Žijeme to s vámi.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
6: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: V pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
5: Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
9: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď

0: Jdeš do školy?
1: Tak neporazitelně.
2: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
8: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.

Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
4: Tisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Tisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: česky.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
4: A Skl nábytek. Žijeme to s vámi.

0: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
1: Je to napínavé!
2: To dáš!
3: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
7: No?
8: Zdar, mám pro tebe exkluzivní kampaň na kopačky.
7: No konečně! A co to je za střelky? 5K a pruhy?
8: No, proužky tam jsou, ale hlavně bílej písek, oceán, prostě Hollywood. Víš?
9: Jen ty a tvoje kopačky. Gumárny Humenné.
7: Ještě jednou cákneš, ano, Majký, cáknu, jasný?
10: Ještě jednou, Hlavy!
7: Jasně. A dost, ty vole, fakt už jako. A dost!
3: Oboj se do každého zápasu. Šance, zábava má zelenou.
11: Co to bude, mladá dáma?
12: Gran Cappuccino.
13: Já si dám misku Gran Caše. A já jako vždy.
11: Horké Granko.
14: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den.

0: Sonicare's banka.
1: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
2: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma stres může zvýšit spotřebu magnézia.

0: Vyvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
1: Datárk pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si v akci třeba sendvičovač ETA, který využijete i jako vaflovač nebo grill.
2: To je mazec.
1: Datárk, opravdový elektrospecialista.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Tak zásuvky jedou.
7: Díky moc. Co jsme dlužní?
6: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
8: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
9: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
7: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
8: A skvělý nábytek.
9: Žijeme to s vámi.

0: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Commerzbanka.
1: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
2: Je to napínavé.
3: To dál.

0: Žlutá to není, to už tady bylo, kámo. Rudá taky ne, ale jsi mi odvahu.
1: Hlaví.
0: Baby, prosím tě, tohle je živák, do toho nemůžeš pořád kecat, jasný? Tak, jdeme na to, čumte, správná odpověď je zelená. Krávo.
2: Hraj radši ještě zábavnější megatypovačku o 125 milionů. Šance, zábava má zelenou.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
4: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
5: Co to bude, mladá dáma?
6: Grancocino.
7: Já si dám misku.
8: Grankaše?
9: A já jako vždy?
5: Horké granko.
10: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
11: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
12: Žijeme to s vámi.
13: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Moje já má spoustu podob, ale pořád

0: DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravář.
7: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
8: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
9: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
2: No?
3: Zdár, mám pro tebe exkluzivní kampaň na kopačky.
2: No konečně! A co to je za střelky? 5K pruhy?
3: No, proužky tam jsou, ale hlavně bílej písek, oceán, prostě Hollywood. Víš?
4: Jen ty a tvoje kopačky. Gumárny Humenné.
2: Ještě jednou cákneš, ano, mají jít cáknu, jasný?
3: Ještě jednou, Hlavy!
2: Jasně. Dost, ty vole, fakt už jako. A dost!
5: Oboj se do každého zápasu. Šance, zábava má zelenou.
6: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
7: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K Mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90 a Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.

0: Pozvánka. Co to bude, mladá dáma?
1: Gran Cucina.
2: Já si dám misku Gran Caše. A já jako vždy?
0: Horké Granko.
3: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
3: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem

0: DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si v akci třeba sendvičovač ETA, který využijete i jako vaflovač nebo grill.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
4: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
5: Výpadek?
4: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
6: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
5: A ještě na tom vyděláte.
7: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
8: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
9: Žijeme to s vámi.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Běžecká obuv za 219,90. Funkční triko za 79,90. A funkční kraťasy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert.

0: Kick. Víc, než si myslíte.
1: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot. Jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
5: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
6: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.
7: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.
8: Péče má mnoho podob.
9: Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
10: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
13: Omoda.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
2: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
3: Žijeme to s vámi.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Běžecká obuv za 219,90. Funkční triko za 79,90. A funkční kraťasy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
4: Víc pro školu. Skik pro začátek školy. A pro zvláštní momenty. Mikiny a tepláky pro celou rodinu od 99 korun za kus. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
6: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.

0: Zeva pro lepší pocit.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci. Nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfect.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
2: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
3: Žijeme to s vámi.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
8: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.

0: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Péče má mnoho podob.
2: Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
5: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
6: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
8: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
9: Zvedni to a vykřič to.
10: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Přijďte odpad.
11: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
12: Jak za

0: ujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii.

0: DM samozřejmostí. DM vždy výhodně. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
4: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
5: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
0: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Víc pro školu. Skik pro začátek školy. A pro zvláštní momenty. Mikiny a tepláky pro celou rodinu od 99 korun za kus. Víc najdete v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: E-shop Dr. Max nabízí Ibalgin Rapid Caps. Působí rychle a účinně při různých typech bolesti. Nyní jen za 169 korun. Pampers Premium Care. Plenkové kalhotky v měsíčním balení za 849 korun při koupi dvou balení. E-shop Dermax.cz.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
5: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
6: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
7: Super prodloužený víkend. Od pátku K-Jarmark staročeský chléb za 29,90. K-Mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
4: A skvělý nábytek.
5: Žijeme to s vámi.

0: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
1: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
7: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
8: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
5: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
7: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
8: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
9: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
10: Žijeme to s vámi.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou?

0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybagu snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
4: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
7: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské máslo s apkou jen za 34,90 a svijanský más pouze za 10,90. Albert.
2: Wow.
3: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
5: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland. Kauflandu již od středy Superkauf. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
2: Co je to nejvíc, co ti můžu dát?
3: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
4: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Chcete šetřit jen na ceně?
6: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
3: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert. Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše.

0: pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Jdeš do školy?
2: Tak neporazitelně.
0: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert. Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Vepřové klobásky Albert Grill za 36,90 nebo hovězí burger americano za 59,90. Albert.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 29,90 a máslo v Bila klubu za 24,90. Bila.
4: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například tvaroh jemný Karlova koruna 250 gramů za 16,90. Penny.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 39,90 a smetana ke šlehání v Bila klubu za 19,90. Bila.

0: mám na duši. Je harmonika, to je dobrý solo.
1: Léto s Penny, hezky česky.
2: Je vylíč, rádio.
3: Mazákovi se ztratil koš merunkama.
2: Merke, o máma.
0: Grácia, informácio.
1: Léto s Penny, hezky česky.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Keříková rajčata u nás s apkou za 27,90, vejce z podestýlky M s apkou za 89,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.

0: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Běžecká obuv za 219,90. Funkční triko za 79,90. A funkční kraťasy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
5: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
6: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
7: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
8: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.

Marek staročeský chléb za 29,90. Kámistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.

0: 9963. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
4: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda. Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
6: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Toaletní papír Lintel u nás za 39,90, Pepsi s apkou za 26,90 a stavebnice Lego s apkou za 299 korun. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
3: I love you.
4: Protože chutná celé rodině.
5: Protože jo nakopne každý den.
6: Protože s jo je život růžový.
4: Jo, umění dělat život ovocnější.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
8: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
9: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
10: Wow.
11: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová plec bez kosti za 54,90 a prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila.
13: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
14: Dozy v penny? Cože in...

0: Nože? To vše nyní se slevou až 63%. Penny.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 39,90 a smetana ke šlehání v Bila klubu za 19,90. Bila.
3: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: No to má to.
5: Ne, to má to. Meruňka.
4: Meruňka.
5: Meruňka.
4: Meruňka.
5: No, Meruňka.
4: Meruňka.
0: Léto s Penny. Hezky česky.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské máslo s apkou jen za 34,90 a svijanský más pouze za 10,90. Albert.

0: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
3: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku K. Jarmark staročeský chléb za 29,90. K. Mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
8: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
10: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
11: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
13: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello, více než 1000 slov.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho.

0: Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.

0: co je to nejvíc, co ti můžu dát?
1: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
2: Sudokrém Multi Expert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multi Expert. Pro každého.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
5: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Běžecká obuv za 219,90. Funkční triko za 79,90. A funkční kraťasy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
7: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K Mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia a rašídové křupky za 36,90. Kaufland.
10: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
11: Jak zaujmout holku?

0: jaký je to někoho políbit. O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
4: Žijeme to s vámi.
5: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci. Nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
12: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
14: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
15: Nový život pro vaši pračku, váš Calgon.
16: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: má mnoho podob.
1: Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
4: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
5: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku K. Jarmark staročeský chléb za 29,90. K. Mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
7: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
3: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
7: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
8: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.

0: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
1: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: One day I was standing before the cameras right here in the cathedral, and the Lord spoke to me. He said, stretch forth your hand and tell the people to put their hands against yours, and I will heal them. He said, this is a form of laying on of hands. So put your hands on the screens now. Touch the screen. Touch the screen. Heal. Heal. Heal. In the name of Jesus, please. Heal. Touch the screen. Well, I love the tears I've dropped to be
1: part of the wave. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
2: Since your heart is beating. Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden borůvky za 69,90 a bonbóny jojo přikoupit dvou kusů za 15,95 za kus. Byla.
5: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
6: Volá vaše nádobí o pomoc.
7: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
8: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
9: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus, tady se svět točí díky vám.
10: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
12: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku, Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
13: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
14: Dny nákupů zajiště nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
13: Objev třeba plenky a plenkové kalhotky Pampers se slevou až 12%. Allegro.
15: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
2: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
3: Liboté, proč jsou na matech citrony?
2: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
4: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
5: To je mazec.
4: Datard, opravdový elektrospecialista.
6: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci. Nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
9: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
10: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš

0: den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
1: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
4: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou?

Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.

0: žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
0: Moje já má spoustu podob, ale pořád...

0: DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Nový život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku K. Jarmark staročeský chléb za 29,90. K. Mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
3: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a kostíci za 16,90. Bila.
5: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
6: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléka.

0: mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
6: Některé dny stojí za to zopakovat.
7: Tak jako Allegro Days.
8: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
9: Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
10: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
11: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
12: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
13: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: I love you.
15: Protože chutná celé rodině.
16: Protože jo nakopne každý den.
17: Protože s jo je život růžový.
18: Jo. Umění dělat život ovocnější.
19: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
20: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
21: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
20: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.

0: fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
4: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 29,90 a máslo v Bila klubu za 24,90. Bila.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
8: V akci máslo Bonny. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
9: I love you.
10: Protože chutná celé rodině.
11: Protože jo nakopne každý den.
12: Protože s jo je život růžový.

0: Umění dělat život ovocnější.
1: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
2: Takže vás nesvědí hlava?
1: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.

0: Kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy. Tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
5: Pomal.

Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noční hřích,

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: E-shop Dr. Max nabízí Ibalgin Rapid Caps. Působí rychle a účinně při různých typech bolesti. Nyní jen za 169 korun. Pampers Premium Care. Plenkové kalhotky v měsíčním balení za 849 korun při koupi dvou balení. E-shop Dermax.cz.
2: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Běžecká obuv za 219,90. Funkční triko za 79,90. A funkční kraťasy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
4: Víc pro školu. Skik pro začátek školy. A pro zvláštní momenty. Mikiny a tepláky pro celou rodinu od 99 korun za kus. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Pico řeznickou šunku nejvyšší jakosti za 18,90 a filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Lidl, to se vyplatí.
6: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
7: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
9: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
10: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
11: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
13: Omoda.
14: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
15: Žijeme to s vámi.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv.

0: Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
3: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: Ne, teď!
1: Pas. Minometní granát.
2: Kdo všechno patří ke Grandyho gengu?

0: E-shop Dr. Max nabízí Ibalgin Rapid Caps. Působí rychle a účinně při různých typech bolesti. Nyní jen za 169 korun. Pampers Premium Care. Plenkové kalhotky v měsíčním balení za 849 korun při koupi dvou balení. E-shop Dermax.cz.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
0: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
2: Víc pro školu. Skik pro začátek školy. A pro zvláštní momenty. Mikiny a tepláky pro celou rodinu od 99 korun za kus. Víc najdete v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. A nektarinky 1 kg s aplikací jen za 27,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerod, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerod, magnézium efektivně i při stresu.
6: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
10: Žijeme to s vámi.
11: Super prodloužený víkend. Od pátku K. Jarmark staročeský chléb za 29,90. K. Mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
15: Omoda.
16: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
17: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
18: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
19: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.

Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
2: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásním. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Keříková rajčata u nás s apkou za 27,90, vejce z podestýlky M s apkou za 89,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
4: Wow.
5: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia a rašídové křupky za 36,90. Kaufland. V Kauflandu již od středy Superkauf. Hrozny tmavé bez semen.

0: 500 gramů za 24,90. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90 a Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
1: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
2: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
3: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Chcete šetřit jen na ceně?
5: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
2: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
5: Jdeš do školy?
4: Tak neporazitelně.
2: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert. Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Vepřové klobásky Albert Grill za 36,90 nebo hovězí burger Americano za 59,90. Albert.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová plec bez kosti za 54,90 a prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Byla.
7: Spousta voněvých receptů v novém čísle Speny u stolu. A navíc pražská vodka půl litru za 129,90. Penny.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 39,90 a smetana ke šlehání v Bila klubu za 19,90. Bila.
8: Čau, Giacomo!
9: Čau, Marko! Čau!
8: Čau!
9: Děla marmeládu, dáš si?
8: Marmoláda, lyžovačka, Itálie.
9: No, marmoláda, marmeláda, česky, lyžovačka.
8: Ah, hezky, česky.
7: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
10: Ale, ale, slyšel? V rekvizitárně na Baronově.
7: Chalupáři hezky česky. Penny.
10: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
2: Toaletní papír Lintel u nás za 39,90, Pepsi s apkou za 26,90 a stavebnice Lego s apkou za 299 korun. Albert.

0: má mnoho podob.
1: Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
6: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
7: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
12: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
13: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.

0: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Laskavý přítel na celý život.
1: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Rafaelo. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Rafaelo. Více než 1000 slov.
2: Jak zaujmout holku?

0: dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín různé druhy za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány kilo za 19,90. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: Maxi výprodej. Za nákup na splátky bez navýšení.

0: Nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí.
1: To je mazec.
0: Datart.
2: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
5: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
6: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
8: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
9: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
10: Naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
11: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
12: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
13: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
14: Omoda.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci. Nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
8: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Spořitelna.
1: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
2: A skvělý nábytek.
3: Žijeme to s vámi.

0: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
6: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
8: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Maxi výprodej. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí.
11: To je mazec.
10: Datart.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praní.

0: Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda. Oh,

0: jste naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
6: A skvělý nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
9: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K Mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia a rašídové křupky za 36,90. Kaufland.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky za 69,90 a bonbóny Jojo při koupi dvou kusů za 15,95 za kus. Bila.
4: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
5: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus. Tady se svět točí díky vám.
6: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká.
10: Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
11: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
12: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
2: I love you.
3: Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růžový.
6: Jo, umění dělat život ovocnější.
7: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
9: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
9: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
11: Oral-B!
12: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Dopřejte dětem zábavnější čištění zoubků a pomozte jim budovat správné návyky každý den. Dětské kartáčky Oral-B teď najdete na alza.cz se slevou až 35%.
13: Jisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské máslo s apkou jen za 34,90 a svijanský más pouze za 10,90. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
4: Wow. Je tady letní limitka. Peugeot Drifter za 524 000. Prostě wow.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland. Kauflandu již od středy Superkauf. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
4: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
5: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A

0: Zdravé jídlo bylo dostupné všem je v aplikaci Můj Albert od teď se slevou 15%. Pro ni, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise, exkluzivně v Albertu. Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Chcete šetřit jen na ceně?
2: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
0: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
2: Jdeš do školy?
1: Tak neporazitelně.
0: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.
1: Tento víkend levnější nehledejte.
0: Albert neporazitelný víkend. Mandle Ema půl kila u nás s apkou za 89,90 a meruňky kilo s apkou za 39,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a kostíci za 16,90. Bila.
4: Získejte v Penny extra body na dozy a nože s tímto produktem. Tablety do myčky Original Lemon Jar, 5 bodů navíc. Penny.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 39,90 a smetana ke šlehání v Bila klubu za 19,90. Bila.
5: Čau, Giacomo!
6: Čau, Marko, co ty tady?
5: Já tady chata mám!
6: Ty koupil chatu, tady, jo. Proč ty tady?
5: Proč, tady kousek Penny, 5 kilometrů
6: to jdeme Penny, kousek, Penny, to dobrý tady chata.
5: O, mangiare!
7: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
8: Tady žijí lidé!
7: Léto s Penny, hezky česky.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Keříková rajčata u nás s apkou za 27,90, vejce z podestýlky M s apkou za 89,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 29,90 a máslo

0: Byla klubu za 24,90. Byla.
1: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
3: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus, tady se svět točí díky vám.
4: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
5: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
6: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
7: Některé dny stojí za to zopakovat.
8: Tak jako Allegro Days.
9: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
10: Objev třeba stavebnici Lego K-pop Demon Hunters se slevou 21% jen za 1699 korun. Allegro.
11: V datártu objednám
12: a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
13: Přijďte zas!
14: To byl Richard!
15: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datár.

0: oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
0: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
2: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
3: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17 C Pro s 5-násobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
6: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás. Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Pozor, už jde.
5: Rychle, mami.
6: Hotovo, pojďte. Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
2: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravác.
10: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
11: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
12: A zachutná to.
11: Fermato. Chutná to.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
14: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
15: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
16: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.

0: Sberbanka.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17C Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
3: Objev třeba plenky a plenkové kalhotky Pampers se slevou až 12%. Allegro.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
8: Tak zásuvky jedou.
9: Díky moc. Co jsme dlužní?
8: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
10: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
11: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu.

Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noč.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Aktiv Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová plec bez kosti za 54,90 a prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila.
3: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
5: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
6: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
7: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
8: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
7: Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
9: Tolik se snaží.

0: Žijte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
1: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.
2: Volá vaše nádobí o pomoc?
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
5: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
6: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
7: Liboté, proč jsou na matech citrony?
6: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
8: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
9: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
10: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
12: Brev zná jednodušší způsob.
13: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
12: Non-stop čistý.
14: A svěží.
13: Nový Brev Color Autoactive.
15: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
16: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
17: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
18: Omoda.
19: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
20: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 GB dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: Ne, to je...
1: Pas. Minometní granát.
2: Kdo všechno patří ke Grandyho gengu?

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Toaletní papír Lintel u nás za 39,90, Pepsi s apkou za 26,90 a stavebnice Lego s apkou za 299 korun. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: I love you!
2: Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: Staročeský chléb za 29,90. Kámistři od Fochu, mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
1: Wow.
2: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
3: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
4: Jdeš do školy?
5: Tak neporazitelně.
6: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky. Ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky za 69,90 a bonbóny jojo přikoupit dvou kusů za 15,95 za kus. Bila.
11: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
12: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například vepřová panenka kilo za 129,90. Penny.
13: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 39,90 a smetana ke šlehání v Bila klubu za 19,90. Bila.
14: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
15: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky kilo za 99,90 nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
16: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské máslo s apkou jen za 34,90 a svijanský más pouze za 10,90. Albert.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Rafaelo. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Rafaelo. Více než 1000 slov.
3: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Pozor, už jde.
3: Rychle, mami.
4: Hotovo, pojďte.
0: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
5: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.

0: pořádá Maxi Výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
5: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tada!
5: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
8: A zachutná to.
7: Fermato. Chutná to.
9: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
10: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Nacho Cheese Zinger nebo Nacho Cheese Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.

0: Sberbanka.
1: Tesco Club Card šetří peníze. Sbírejte s aplikací e-známky za nákupy a získejte slevu až 15% na celý nákup. Tesco, počítejte s námi.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a kostíci za 16,90. Bila.
4: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
5: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
6: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
7: Objev třeba stavebnici Lego K-pop Demon Hunters se slevou 21% jen za 1699 korun. Allegro.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
2: Pozor, už jde.
3: Rychle, mami.
4: Hotovo, pojďte.
0: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
5: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
6: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
0: Čas na rodinu, čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
9: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
8: Tadá!
9: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka, poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Lidi se mě pořád...

0: Rád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
1: Liboté, proč jsou na matech citrony?
0: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidé radši vychutnají? No jasně.
2: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T Pro s 5násobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
5: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
6: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: V datártu objednám a na půl hoďky zdarma vyzvednu.
8: Přijďte zas!
7: To byl Richard!
9: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datart.
10: Zvedni to a vytřič to.
11: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: From the corner of my eye, I see a pretty lady and she's posing on the cover.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
2: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 29,90 a máslo v Bila klubu za 24,90. Bila.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Spousta voněvých receptů v novém čísle Speny u stolu. A navíc pražská vodka půl litru za 129,90. Penny.
6: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
7: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
8: Borotalko deodorant s jedinečným

0: Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
2: I love you. Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
6: Některé dny stojí za to zopakovat.
7: Tak jako Allegro Days.
8: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
9: Objev třeba plenky a plenkové kalhotky Pampers se slevou až 12%. Allegro.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
12: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
13: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
15: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
14: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: moře radosti v plné výbavě. Nový Fortink T5 již od 549 900 korun.
1: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.

0: dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
3: Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Nacho cheese Zinger nebo nacho cheese Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
7: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink.

0: trénink i za kamarády. Čas pohodlně na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Datart pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: další probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
3: A jinde?
2: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
4: Já jsem také živý.
5: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
6: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.

0: banka.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto. Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
4: Výpadek?
3: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
5: To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
4: A ještě na tom vyděláte.
6: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každý

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
1: Since your heart is beating. Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K Mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová plec bez kosti za 50.

0: koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Byla.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
6: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká.
7: Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
8: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
10: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte, třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
11: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
12: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
13: Jisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: I love you.
15: Protože chutná celé rodině.
16: Protože jo nakopne každý den.
17: Protože s jo je život růžový.
18: Jo, umění dělat život ovocnější.
19: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
20: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
21: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
22: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
23: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15x v České republice.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
3: Objev třeba stavebnici Lego K-pop Demon Hunters se slevou 21% jen za 1699 korun. Allegro.
4: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
5: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
0: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Nacho cheese zinger nebo nacho cheese twister jen za 89.

0: Goru. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC. Tatár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
4: Žijeme to s vámi.

0: Partners Banka.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
6: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energii, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Tak zásuvky jedou.
11: Díky moc. Co jsme dlužní?
10: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
12: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
13: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Maxi výprodej. Dokonalý obrazový zážitek vám dopřeje televize TCL za super cenu.
2: To je mazec.
1: Datart.
3: Víc pro školu. Skik pro začátek školy. A pro zvláštní momenty. Mikiny a tepláky pro celou rodinu od 99 korun za kus. Víc najdete v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Pico řeznickou šunku nejvyšší jakosti za 18,90 a filet z lososa z kůži v ceně 29,90 za 100 gramů. Lidl, to se vyplatí.
6: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
3: Naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
7: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus. Tady se svět točí díky vám.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.

0: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
1: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
7: Žijeme to s vámi.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Super prodloužený víkend. Od pátku K. Jarmark staročeský chléb za 29,90. K. Mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.

Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Tak staročeský chléb za 29,90. Kámistři od Fochu, mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia a rašídové křupky za 36,90. Kaufland.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90. A Zeva toaletní papír Deluxe za 119,90. Kaufland.
2: I love you.
3: Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růžový.
6: Jo, umění dělat život ovocnější.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden borůvky za 69,90 a bonbóny jojo při koupi dvou kusů za 15,95 za kus. Bila.
9: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
10: Spousta voňavých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc minerální voda Matony Immuno 0,7 litru za 19,90. Penny.
11: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden nektarinky za 39,90 a smetana ke šlehání v Bila klubu za 19,90. Bila.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
13: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus, tady se svět točí díky vám.
14: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
15: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
16: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
17: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
18: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
19: Omoda.
20: Každý rok se těším na léto.
21: Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
22: Takže vás nesvědí hlava?
21: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Víc pro školu. Skik pro začátek školy. A pro zvláštní momenty. Mikiny a tepláky pro celou rodinu od 99 korun za kus. Víc najdete v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Datárt pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
4: To je mazec.
3: Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. A nektarinky 1 kg s aplikací jen za 27,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
7: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.

0: Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku K jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
2: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
4: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
5: Žijeme to s vámi.
0: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
11: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
12: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
13: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Beautiful. Great.

0: jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Nacho cheese zinger nebo nacho cheese twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.

0: banka.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
3: Datart pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
4: To je má.

0: Zec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
1: Home Credit, pro lepší příběhy.
4: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
7: A jinde?
6: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
8: Já jsem také živý. Živ.
9: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
10: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
11: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
12: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
13: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
14: Co to bude, mladá dáma?
15: Grancuccino.
16: Já si dám misku.
17: Grancaše?
18: A já jako vždy?
14: Horké granku.
19: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
2: Žijeme to s vámi.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete piko, řeznickou šunku nejvyšší jakosti za 18,90 a filet z lososa z kůži v ceně 29,90 za 100 gramů. Lidl, to se vyplatí.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus, tady se svět točí díky vám.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravář.
8: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
9: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
10: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
11: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
12: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
13: Nový život pro vaši pračku, váš Calgon.
14: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.

0: Tak žijeme to s vámi.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
5: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
6: Péče má mnoho podob.
7: Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
8: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
9: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku, Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
10: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci. Nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Král sýru Hermelín, různé druhy, za 29,90 s kartou Můj Globus. Nebo banány, kilo za 19,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
1: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Maxi výprodej. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí.
4: To je mazec.
3: Datart.
5: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochu mleté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
7: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
10: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
13: Asko nábytek.
14: Žijeme to s vámi.
15: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
16: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
17: Omoda.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit?

0: čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
5: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
6: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
8: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
9: Asi.

The Queen is here. Shaka Khan is in the house, y'all.

Oh, that's straight stand right there.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Nebo sleva až 55% na vybrané výrobky Rio Mare. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark staročeský chléb za 29,90. K mistři od Fochum leté maso Mix XXL kilo za 129,90. A Bohemia arašídové křupky za 36,90. Kaufland.
6: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Maximální úspora v Tetě. Akce 2+1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj.
8: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
9: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
10: A zkoum nábytek.
11: Žijeme to s vámi.
12: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
13: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
15: Omoda.
16: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
17: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
18: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
19: Loubíš